Na haňáři, na vrchňáři, na grňáři, u tety gata na píráři, mala loja si laví.